0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit

Já se chci vrátit. Už ani krok od ráje. Našel jsem nějaké stopy, lidské stopy. Chci žít život, který mám uvnitř srdce. Daruj mi lásku. Chci jít tou lidmi tak málo prošlapanou cestou. Tam, odkud jsem sešel z tvých stop. Já přijímám tvé probodené srdce, abych směl.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

A na závěr se se mnou můžete modlit tuto krátkou modlitbu. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi na Golgotském kříži zemřel za mé hříchy, vylil jsi svou krev za moje ospravedlnění, ve tvých ranách jsme byli uzdraveni. Děkuji ti, že tě teď mohu pozvat do svého srdce a učinit tě pánem svého života.

Někdy si připadám jak pěšák v poli uprostřed bitvy, kde lež pravdu skolí. Láska umírá a mrtvé nikdo nezbírá. V prachu bitev krvavých lidská duše rezaví a v dáli ještě zní salvy poslední. Kolik z nás musí jít údolím stínu, kde světlo ztrácí moc, když neseme vinu. Chci žít jako ten,

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.